0: počasí.
1: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny. Take a minute.

0: uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: Vedáme se do Žilča na pomezí Prostějovska a Vyškovska. Jsou místa nenápadný, předtím ale v podstatě televizní hvězde. To se dá říct i o lomu mezi Žilčem a Drysicama. Tak na půl cesty mezi dědinama je nenápadná odbočka, po které se po chvilce dostanete k doslova pohádkovýmo jezírko s půlke obklopenýmo skalama. A když říkáme pohádkovýmo, tož ne jenom tak. Lom se totiž objevil v pohádce Zahumný je drak. Po vodě se toť procházela a jí Majka z Gurunov osmdesátkovým seriálu Spadla s oblakou a zahrál si i v četnických humoreskách. Nevede sem žádná značená cesta, musíte teda vsadit na vlastní schopnosti orientace v terénu. Ale i tak před troši dobrodružství vélet kloma mezi Žilčem a Drysicama nevenechéte.
0: Hanácká chvilka poezie, každý víkend v tomto čase, jedině na rádiu.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme konceptním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa.
5: Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
6: Máme pro vás všechno nejlepší. Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
6: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo 1.
0: Rádio Haná.

0: milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Rádio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Býci, umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Radci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vyrazíte, budete středem pozornosti. Kozorozi, neustále něco hledáte a taky nacházíte. Vodnáři, pokud potřebujete klid, zkuste si vyjít na dlouhou procházku. A co my ryby, umíme plavat s proudem i proti proudu. Záleží na situaci.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Posloucháte Rádio Hana.
3: Tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: počasí.
1: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
0: Hudební výběr.

0: Evropy.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Zase jednou vepravíme do Benátek. Ovšem těch hanáckých žádný výlet na jich. A i tak vás zveme na lodičke, kdež žádný gondolier vám o tyho pět nebude. Hanácký Benátke si říká přerozeně Litovle. Kolem ní je hromadou ramen doslova zasakovaná řeka Morava. Jedným je Nečís s řečištěm rovnou přes město. Název pochází ze staroslovanského nečeti, což znamená téci, teda týct. Nečís protíká aj pod litovelskou radnicou a to jenom tak někde není. Jednou za čas ovšem jeho vody rozčeří a i one pomyslný gondole. Při výjimečných příležitostiach se totiž nabízí svezení na loďce pod zemím pod radniční věžou. To si teda nenechte ojít, ale dobře si to hlídejte, anž to ináč je Nečís vodním radovánkám zapovězené.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou futovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
8: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa.
5: Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: Whoa! I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
6: Dobré ráno. Dobré ráno.

0: Vyškovského studia, také nejen do našeho města, ale také třeba na Svitavsko a Vyškovsko, kde vysíláme celá střední Morava, Olomoucký kraj a okolí. Jsme tady s vámi, vaše číslo jedna, taky v neděli ráno. A je krásně, vypadá to tak parádní den.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A Coldplay. Po 7. hodině zahrajeme taky Bon Jovi. A nebo Mandraže. Kapela chystá best of svých největších hitů, i když už mezi námi tahle formace ve své plné sestavě neexistuje, ale hity mají, to je jasné. Infoservis, počasí, to nás čeká dřív než ostatní v 6.57.
2: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.

0: a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několikametrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy. Díky, že nás posloucháte a teď už hit za hitem.
1: Radio Hana. S námi máte přehled i o víkendu. Počasí.
2: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: den v 7.15 a míříme na oblohu.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Býci, umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Hradci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vyrazíte, budete středem pozornosti. Kozorozi, neustále něco hledáte a taky nacházíte. Vodnáři, pokud potřebujete klid, zkuste si vyjít na dlouhou procházku. A co my ryby, umíme plavat s proudem i proti proudu. Záleží na situaci.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Tohle je Rádio Hana.

7.28. Pohodová neděle. Nezapomeňte napsat na naše sociální sítě, na náš Facebook, jak se máte, co děláte. I v 7.29. Víme, co se děje tady.

0: rámci finále Miss Šantovka 2026. Atmosféra plná energie a módy. Ve tři odpoledne ožívá Andrew Stadion, Sigma má důležitou odvetu, hostí pražskou Bohemku, můžeme jít fandit, no a pokud u toho fandění vyhládne, tak jenom kousíček jsou Poděbrady. I dneska pokračuje legendární řízkování a budou i vege varianty. Večer Kultura Metropol, Ďábel nosí Pradu dvojka nebo Moravské divadlo. Tady zavoní Erbenova kytice. Přeju vám parádní den, ten nejlepší hudební výběr pokračuje. Počasí dneska skoro jasné až polojasné. Může být 25 až 27 stupňů ve stínu.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Hit za hitem Vojta Deka nebo Jennifer Lopez za moment.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Taky to znáte? Vybíráme sluneční brýle podle toho, jak moc nám sluší a pak se divíme, že nás po hodině na sluníčku pálí oči. Já se v tom zrcadle v obchodě minule taky zapomněla, ale ruku na srdce, ty brýle tu nejsou jen pro parádu. Tak si pojďme říct, co si ohlídat. Základem je filtr UV400, který zablokuje téměř veškeré škodlivé záření. Pak se díváme taky na kategorii zatmavení. Na běžné nošení stačí dvojka nebo trojka, ale pokud se chystáme k moři nebo vysoko do hor, sáhneme po té nejtmavší čtyřce. Jen pozor, s tou se nesmí za volant. A jestli se chceme zbavit protivných odlesků třeba od silnice nebo vodní hladiny, hledáme brýle s polarizací. Ty našim očím uleví nejvíc. Teď už stačí jen vyleštit skla a můžeme bezpečně na sluníčko.
0: Baví nás bavit vás. I v neděli ráno.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.
0: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.

0: Takhle před 18 lety začala kariéra Marka Ztraceného hitovkou Ztrácíš, byl to rok 2008. Posloucháte naše víkendové vysílání, víkend trávíme společně, taky vaše vzkazy, tipy, kam vyrazit na našich sociálních sítích, třeba na našem Facebooku. Napište, rádi odvysíláme.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Po 8. Phil Collins.

0: bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Právě teď a pro vás zprávy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
0: Sport.
3: Krásnou neděli všem fanouškům fotbalu. Pokud dnes plánujete vyrazit na tribuny, máme pro vás přehled, kde se bude bojovat o body. V Šancelize jde do tuhého. Sigma Olomouc hostí od 15 hodin na Andrově stadionu Bohemians. V nižších soutěžích nás pak čeká pořádná porce zápasů od 16:30 odpoledne. V Šumperku se představí nový Jičín a v páté lize vyběhnou týmy ve Velké Bystřici proti Losinám nebo rezerva Uničova proti Postřelmovu. Regionální derby neberou konce ani v 6. a 7. lize. Napínavé to bude v Dolanech proti Příkazům, v Hodolanech proti Milu nebo v souboji o Prostějov mezi Mostkovicemi a Hanou Prostějov. Tak si to užijte, fanděte slušně a uvidíme se u klobásy.
0: Počasí.
4: Čeká nás slunečný den. Neděle bude polojasná až skoro jasná. Odpoledne od jeho západu mraky, možná přehánky nebo bouřky. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Historický rekord pro dnešek je 27,5. Je z roku 2024, možná bude překonán. Slabý jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. Užívejte neděli. Víme, jak se jezdí tady na D1. Dneska musíme být opatrní, pokud jdete z Přerova na polské hranice. Kilometr 344 havaroval kamion. Narazil do svodidel, projíždíme se zvýšenou opatrností. Další komplikace na D1, konkrétně kilometr 212 ve směru na Prahu. Porouchaný osobák, mírné zdržení a nohu z plynu. Do třetice D1 mezi Vyškovem a Hulínem ve směru na Říkovice. Až do jedné odpoledne tady probíhá údržba kanalizace. Jsou tu pracovníci, pohybují se po silnici a doprovází je pomalu jedoucí servisní auto. Dobře dojeďte.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Víkend společně.
5: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, vrchní ředitelka země koule, maminky.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: 130. den tohoto roku, neděle 10. května, svátek mají všechny blaženky. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáři a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší Československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: nahrané va farná verze 02.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme.
0: Dobrý den a bude navíc krásný, téměř letní teploty kolem 25 stupňů Celsia. Zamračí se a ochladí se příští týden, víc v naší předpovědi počasí ještě v téhle hodince. Dnešní neděle patří tradicím a pořádné zábavě v Lutíně, Třepčíně, dneska vrcholí hody. Po ranním budíčku a mši se od 16 hodin můžete těšit na silácké kousky železného zekona. Pokud máte rádi lidové tradice, můžete vyrazit do Velké Bystřice na slavnost kraje a selské trhy. Na náměstí provoní dobroty a roztančí folklor. Soubory. Pro ty, co hledají trošku adrenalinu, máme tip na hrad Sovinec. Až do večera probíhá velkolepý rytířský turnaj. Nefalšované souboje, napalcáty i kousky kejklířů a sokolníků. Užijte si ty nejlepší výlety.
1: Informujeme a bavíme. To nahané umíme. www.radiohana.cz
0: Bruno Mars, anebo Coolio, za moment nahané.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Hana,
2: Skyrock
1: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
2: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
2: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
2: poslouchejte,
1: užívejte.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu ceny.

0: Bruno Mars, Rose APC, 7 minut po půl deváté.
1: Děkujeme, že posloucháte. Je čas vyvrátit mýtus anebo potvrdit pravdu se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. Co myslíte, jak to dopadne? Ve vysílání je s námi mluvčí Lucie Mikisková. Ahoj, Luci.
2: Ahoj, Luky, a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, dáme si trochu drsnější téma. Na chatě cirkulárka, nebo doma, nedej bože, sekáček na maso. Ono se to může stát, že si člověk amputuje prst. Říká se, že amputovaný prst patří na led a potom se dá přišít zpátky. Je to pravda nebo mýtus?
2: Je to pravda.

0: pokud prst někde najdeme, ležel většinou teda na zemi, jak říkáš, cirkulárka a podobně, jsou tam hobliny, prach, špína, takže nejlépe opláchnout pod studenou vodou, poté dát do nějakého sáčku uzavíratelného, pokud možno, a pak až ten sáček vložit do sáčku, kde bude led nebo nějaká hodně chladná voda, a potom předat záchranářům. Ti ho vlastně povezou takzvaně ve visu, aby se někde neotlačil ten prst, a předají ho potom chirurgům a ti už se samozřejmě rozhodnou, jestli je možnost ten prst přišít či nikoliv.
1: Slyšeli jsme, že amputovaný prst se má opláchnout, umístit do sáčku se studenou vodou nebo na led a zvýšíme šanci na jeho záchranu. Tahle pravda je potvrzená.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
8: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
10: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
11: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
4: Hlas lidu.
3: Jak se děti v Olomouci dostávají do školy? 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo, ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok.
5: Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Český tým prohrával po první třetině 0-2 po brankách Viliho Saarijärviho a Acquarettiho. Ale ve druhé části smazali ztrátu Dominik Kubalík, který využil přesilovku 5-3 a David Tomášek. V 55. minutě rozhodl v početní výhodě Mikko Lehtonen. Zápas hodnotí pro naše rádio útočník Matyáš Melovský.
6: Začali jsme špatně, Finové nám utekli. Myslím si, že to je hodně za mnou, za mojí lineou. Úplně jsme nechytli ten start a oni nám tam dali dva góly a potom už to Češte dohánilo. Tak řekli jsme si, že takhle to nejde, musíme víc bruslit. Finové nás přehrávali v těch osobních soubojích, takže zlepšit ty osobní souboje a dorovnat tu intenzitu, kterou oni hráli. Jsme museli něco změnit a povedlo se nám to, ale potom hodně vyloučení a Finové pak dali góla z přestřelovky a to rozhodlo ten zápas.
5: Říká útočník Matyáš Melovský. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čekají na závěr turnaje Švýcaři, což bude zároveň generálka na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tolik nedělní čerstvé zprávy, díky, že jste s námi a pěkný zbytek víkendu.
1: Počasí.
7: Víme, jak bude vstup do nového pracovního týdne ve znamení deštníku. V pondělí nás čeká přibývání oblačnosti, od západu další dešť. V dalších 24 hodinách může spadnout zhruba 25 mm srážek. Noční teploty kolem 10, přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Ovšem neděle, ta zůstane nádherná, skoro jasno až polojasno. Teploty minimálně 23 až 27. Víme, jak se jezdí tady, čerstvé info z asfaltu. Srážka osobáku s motorkou komplikuje provoz u hranic na Přerovsku. Je to číslo na místě, záchranáři, projíždějte opatrně. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, tady je jedna, kilometr 244 až 260. Probíhá čištění kanalizace směr Říkovice. Pozor na lidi v Luhačovicích, na Masaryčce vrcholí

0: každý všední den mezi 9 a 10. naše dopolední vzpomínková show Procházka pamětí. Vracíme se do jednoho konkrétního roku. No a dnes taková nedělní malá vzpomínka, vlastně hádanka zároveň.
1: Rádio Hana.
2: Procházka pamětí.
0: Zahráli jsme si hitovku Depeche Mode Enjoy the Silence, tak co, myslíte si, že znáte rok, ve kterém vznikla? Tak já jenom připomenu, že to byl rok, kdy britský vědec Tim Berners-Lee vytvořil vlastně vůbec první webový prohlížeč i server. Sjednocení Německa, padla železná opona, Nelson Mandela byl na svobodě po 27 letech, no a hlavně zpátky k depešákům vydali nejslavnější album Violator a tuhle hymnu vlastně taky.

0: v takovém královském rouchu s lehátkem po horách. Tenhle song vyhrál o rok později cenu Brit Awards za nejlepší britský single. Dodnes je to jedna z nejhranějších skladeb taky v našem éteru.
1: Rádio Haná a Procházka pamětí. Dnes je to rok 1990.
0: Rok 1990, možná jste hádali správně, blahopřejeme. No a pokračuje náš nedělní pohodový playlist. Za chvilku Imagine Dragons, Katy Perry, London Beat. A teď taky česká muzika. Zpívá Anna K. hitovku Nelítám nízko v 9.15 na Hanu.

0: Beat z roku 1990, I've been thinking about you. Máme 9 hodin 29 minut. Živé vysílání Rádia Hana. Olomouc, Bruntál, Valmes, zdravíme.
1: Informujeme a bavíme. To na Hané umíme.
0: Je to tak, 10. květen znamená to jediné, všechny maminy mají svůj svátek, přejem všechno nejlepší, přinášíme tipy, kam dneska třeba můžeme vzít svoji maminku. Přerovský park Michalov ve 14 hodin, odpoledne plné hudby, Zábřeh, Kulturák, tady se můžeme těšit na odpoledne s duem Albatros, oslava s hudbou a programem Senici na Hané, mrskle si i v Troubelicích, no a pokud chcete mamince udělat radost kytičkou, nebo možná celou zahradou, můžete jí vzít rovnou do Kroměříže. Finišuje výstava Floria Jaro na místním kroměřížském výstavišti. Užívejte si společně.

0: Sebastian nebo skvělý Backstreet Boys.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdar v Šantovce.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
3: Tohle je Rádio Hana.

0: na Hané Sebastian, hitovka Toulavá. No a to docela sedí, protože toulat a výletit budeme teď s našimi Hanáky furtovníky.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
2: Vedáme se do Žilča na pomezí Prostějovska a Vyškovska. Jsou místa nenápadný, předtím ale v podstatě televizní hvězde. To se dá říct aj o loma mezi Žilčem a Drysicama. Tak na půl cesty mezi dědinama je nenápadná odbočka, po které se po chvilce dostanete k doslova pohádkovýmo jezírko s půlke obklopenýma skalama. A když říkáme pohádkovýmo, tož ne jenom tak. Lom se totiž objevil v pohádce Zahumný je drak. Po vodě se toť procházela aj Majka z Gurunov v 80-kovým seriálu Spadla s oblakou a zahrál si i v četnických humoreskách. Nevede sem žádná značená cesta, musíte teda vsadit na vlastní schopnosti orientace v terénu, ale i tak před troši dobrodružství vélet kloma mezi Žilčem a Drysicama nevenechéte.
1: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.

0: Posloucháte Hanou, Lawrence Rose a Afrika. Hezké dopoledne vám všem, kteří jste si třeba právě teď pustili rádio Hana. No a po desáté jukebox a...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zahrajeme vám vaše oblíbené Ace of Base nebo Terryho Swim.

0: sebou na lose a jsou tady hojné policejní hlídky. Dřív než ostatní v 9.56.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem.
1: Sport.
4: Na ledě olomouckých Kohoutů je pořádně živo. Do kabiny Mori přichází nová posila, útočník Martin Štohanzl, 27-letý kmenový hráč Hradce Králové, který v minulé sezóně ovládl bodování v prvoligovém Kolíně, se už na Hané zabydluje a neskrývá nadšení z místní atmosféry. Víme, že se Martin nejvíc těší na pověstné olomoucké fanoušky. Tentokrát už je totiž bude mít v zádech a ne proti sobě. Sestavu doplní i další nováčci Michal Tomeček a Michal Touč, takže se v nové sezóně máme na co těšit. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. Tolik další čerstvé zprávy z naší redakce. Vedle přes rameno už vidím další našlapaný playlist našeho rádia, tak si dáme ještě počasí a dopravu a jdeme na to. Přeju krásnou neděli.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v neděli.
1: Počasí.
0: Dnešní neděle láká ven, teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsiám, skoro jasno až polojasno. Je to rozdíl proti historickému minimu z roku 1782. Tento den bylo minus 2. Zlom přijde v pondělí, od západu se zatáhne, dorazí přehánky a bouřky, teploty klesnou na zhruba 20 stupňů Celsia. Užijte si neděli a sluníčko, dokud to trvá. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na havárii osobáku ve Vsetíně, je to na Jasenické, zpomalte. Cyklistický závod pokračuje ve Bizovicích, zpomalí vás na Tyršově, Slušovské a Masarykově náměstí.

0: Mohelničákem, za Moravskou Třebovou ve směru na Svitavy u tunelu Hřebeč a přímo ve Svitavách na Kruháči u Třímostů. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
3: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
2: Rádio Haná
1: a Jukebox.
2: Rádio
1: Nejlepší hudební výběr.

0: vy nám můžete napsat na náš Facebook a my vás pozdravíme. Rádio Hana je s vámi i v neděli 10. května. Všechno nejlepší všem maminkám k dnešnímu svátku.
1: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
2: Tady je Rádio Hana.

0: Bujte, poslouchejte, užívejte.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si píš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Hana
8: a Jukebox. Where

Olomouc, Bruntál i Valmes, Radio Haná, nejlepší hudební výběr, kuchyňská symfonie, Honza se pustil do svíčkové, Peťa s manželem jedou kotlíkový gulášek, Pavlínka si hrála v kuchyni a teď jde vyvenčit celou smečku do lesa. Tak ať nestratíte chuť a vrátíte se do oběda, ale vypadá to na krásný, téměř letní den s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. Zdravíme vás, napište na náš Facebook nebo na studio@radiohana.cz. Tady je nedělní jukebox.

Rádio Hanám. A velké díky vám všem, kteří jste napsali na naše sociální sítě, co dnes děláte a jak se máte. Dávejte na sebe pozor dneska při zahradničení. Drobek včera spadl se žebříku a dneska musí zahrnovat ten kráter, co po dopadu zbyl. Přejeme krásnou a klidnou neděli. A Martinka je dneska v práci v nemocnici. Zdravíme do Prostějova a vás všechny, kteří dneska prostě musíte makat. Je to tak. Rádio Hana, Jukebox, hezké dopoledne.

0: Jana Kirchner. Ležíš so mnou na perách, do mě padá. Hit za hitem taky po 11. hodině. 10 hodin a 57 minut právě teď.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy. Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 tisíc korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
4: Sport. V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
1: Počasí.
0: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem. Aktuální policejní hlídky nám v dopravních zprávách hlásíte právě teď. A je to na D46

0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Rádio Haná
0: a Jukebox. Nejlepší hudební výběr.

nás taky v neděli po 11. hodině. V Olomouci to dneska žije, Pavlínka a Míša ladí formu, Simonka hlásí oslavy Floriána a na Plumlově se rytířuje. Rádio Hana má nejlepší hudební výběr a taky nejlepší tipy, kam vyrazit. Poslouchejte nás.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Radio Haná. Hezký víkend.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.
1: Jsme online na radiohana.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
7: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
8: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.

0: Když něco, tak Allegro.
1: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana
8: a Jukebox.

vás Rádio Haná. Majka posílá pozdrav z Londýna. Filip Borovička dneska uklízí. Zdravíme všechny naše posluchače, všechny blaženky, co dneska mají svátek, stejně jako svátek všech maminek. Hrajeme i pro vás. Na Hané Jukebox.

0: Poslední dobou, zdá se mi, zpívají Reddy Kirken, Michal Hrůza. Poslední dobou je tu taky nový trend, ale je to trend, který je z našeho pohledu velmi správný. Prostě říct věci tak, jak jsou. Šetřit není sprosté slovo. Teď víc.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Znáte to. Kamarádi vás lákají na předraženou večeři a vy se začnete kroutit, že vás bolí hlava nebo že už máte jiný program. Přitom máte v peněžence jen průvan.

0: Pí luxus, takže už žádné hraní si na poháče, aby se neřeklo. Představte si tu úlevu, místo složitých výmluv prostě přiznáte barvu a jste na to hrdí. Protože skutečný frajer není ten, co rozhazuje z kontokorentu, ale ten, kdo má v klidu našetřeno. Tak co, zkusíte to dneska taky? Říkejme tomu třeba finanční svoboda slova.
1: Baví nás bavit vás. I v neděli. Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

11. hodinou finišuje náš nedělní Jukebox. Peťa dneska třídí odpad, Janča chystá oběd pro celou rodinu. My připravujeme zprávy, počasí a dopravní informace. Buďte s námi.

0: informace. Dřív než ostatní, 11.50 fest. Hezké poledne.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Právě teď a pro vás zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
4: Krásnou neděli všem fanouškům fotbalu. Pokud dnes plánujete vyrazit na tribuny, máme pro vás přehled, kde se bude bojovat o body. V Šancelize jde do tuhého. Sigma Olomouc hostí od 15 hodin na Andrově stadionu Bohemians. V nižších soutěžích nás pak čeká pořádná porce zápasů od 16:30 odpoledne. V Šumperku se představí nový Jičín a v páté lize vyběhnou týmy ve Velké Bystřici proti Losinám nebo rezerva Uničova proti Postřelmovu. Regionální derby neberou konce ani v 6. a 7. lize. Napínavé to bude v Dolanech proti Příkazům, v Hodolanech proti Milu nebo v souboji o Prostějov mezi Mostkovicemi a Hanou Prostějov. Tak si to užijte, fanděte slušně a uvidíme se u klobásy.
1: Počasí.
0: Čeká nás slunečný den. Neděle bude polojasná až skoro jasná. Odpoledne od jeho západu mraky, možná přehánky nebo bouřky. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Historický rekord pro dnešek je 27,5. Je z roku 2024, možná bude překonán. Slabý jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. Užívejte neděli. Víme, jak se jezdí tady a pozor na aktuálně nefunkční semafory ve Zlíně na třídě 3. května, tím pádem silnější provoz. Oprava a čištění kanalizace D1 kilometry 244 až 260 ve směru na Říkovice. Projíždějí tady silničaři, je tu světelná šipka. Snížená rychlost. Blamensko úplná uzavírka přes Rudice, objíždí se přes okolní obce. Délka zdržení maximálně do 15 minut. Hlídky jste viděli na D1, když jedete z Přerova na hranice. Policejní auto stojí za Prostějovskou ulicí směr Mostkovice. Hlídka na D46 u Drysic a taky na nájezdu u VGP parku u Vyškova. Taky v neděli dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolni.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

Kalutky už se pomalu hlásí o slovo. Náš posluchač Honza nám píše, že právě finišuje s nedělní svíčkovou. Tak doufám, že je tam aspoň 6 knedlíků a terčík jako z učebnice. Pokud jste v Lutíně, v Třepčíně, k tomu krmení

0: výběr.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nejlepší hudební výběr. Radio Hannah.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 130. den tohoto roku, neděle 10. května, svátek mají všechny blaženky. Hlavní velitelka domácnosti, ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, profesionální hledačka ztracených věcí, chodící encyklopedie a navigace. Jediný člověk, který doma ví, jak funguje pračka. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáry a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší Československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog Olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
0: Rádio Haná, kalendárium. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Tady je Rádio Haná.

Sypeme to z rukávu na Rádiu Haná, teď pošleme další hit za hitem, ale hned potom vám prozradíme, co nového se šustlo u nás v kraji. Buďte v obraze, zprávy už se chystají, Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
1: Hlas lidu.
0: Jak se děti v Olomouci dostávají do školy? 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo, ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok.
2: Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Český tým prohrával po první třetině 0-2 po brankách Viliho Saariervyho a Akuaretyho. Ale ve druhé části smazali ztrátu Dominik Kubalík, který využil přesilovku 5-3 a David Tomášek. V 55. minutě rozhodl v početní výhodě Mikko Lehtonen. Zápas hodnotí pro naše rádio útočník Matyáš Melovský.
3: Začali jsme špatně, Finové nám utekli. Myslím si, že to je hodně za mnou, za mojí lineou. Úplně jsme nechytli ten start a oni nám tam dali dva góly a potom už se těžce dohánilo. Tak řekli jsme si, že takhle to nejde, musíme víc bruslit. Finové nás přehrávali v těch osobních soubojích, takže zlepšit ty osobní souboje a dorovnat tu intenzitu, kterou oni hráli. Jsme museli něco změnit a povedlo se nám to, ale potom hodně vyloučení a Finové pak dali góla z přestřelovky a to rozhodlo ten zápas.
2: Říká útočník Matyáš Melovský. V neděli svěřence Radima Rulíka čekají na závěr turnaje Švýcaři, což bude zároveň generálka na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tolik nedělní čerstvé zprávy, díky, že jste s námi a pěkný zbytek víkendu.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude vstup do nového pracovního týdne ve znamení deštníků. V pondělí nás čeká přibývání oblačnosti, od západu další dešť. V dalších 24 hodinách může spadnout zhruba 25 mm srážek. Noční teploty kolem 10, přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Ovšem neděle, ta zůstane nádherná, skoro jasno až polojasno. Teploty minimálně 23 až 27. Pokud se dneska chystáte kličkovat Olomoucí, mám pro vás pár míst, kde to bude chtít pevné nervy a dobrý odhad. Úplná uzavírka, stopka pro auta i chodce, ulice Luční a Chválkovická, kopou se plynovody. Radši jeďte jinudy, ať neuvíznete mezi trubkami. Stejná situace, totální stopka kvůli rekonstrukci plynu, Šafaříkova, Řezníčkova. Pokud projíždíte Dobnerkou, připravte se taky na uzavírku, tady nás to bude trápit ještě nějaký ten pátek. A připomínám Švýcarské nábřeží, tady je provoz částečně omezený, značení v jednom pruhu, zrovna když zásobují stavbu. Dojďte včas a bezpečně.
1: Rádio Hana.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: zatím jen ve sprše, je vám do 30, tak pozor. Hrajeme o promo za 400 tisíc, tak se přihlašte na webu radiotalent.cz a to jen do konce května. A pokud u toho zrovna jako Filip Borovička bojujete s vysavačem a nedělním úklidem, hoďte to na chvíli za hlavu a raději se staňte hvězdou. Rádio Haná, s námi jde i to luxování mnohem líp.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Těší

0: Lintel, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.

0: To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour, koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento génius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. It's gonna be loud. Duh. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem.
0: Sport.
3: Na ledě olomouckých Kohoutů je pořádně živo. Do kabiny Mory přichází nová posila, útočník Martin Štohanzl, 27-letý kmenový hráč Hradce Králové, který v minulé sezóně ovládl bodování v prvoligovém Kolíně, se už na Hané zabydluje a neskrývá nadšení z místní atmosféry. Víme, že se Martin nejvíc těší na pověstné olomoucké fanoušky. Tentokrát už je totiž bude mít v zádech a ne proti sobě. Sestavu doplní i další nováčci Michal Tomeček a Michal Vytouč, takže se v nové sezóně máme na co těšit. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. Tolik další čerstvé zprávy z naší redakce. Vedle přes rameno už vidím další našlapaný playlist našeho rádia, tak si dáme ještě počasí a dopravu a jdeme na to. Přeju krásnou neděli.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i o víkendu.
0: Počasí.
4: Dnešní neděle láká ven, teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsia, skoro jasno až polojasno. Je to rozdíl oproti historickému minimu z roku 1782. Tento den bylo minus 2. Zlom přijde v pondělí, od západu se zatáhne, dorazí přehánky a bouřky, teploty klesnou na zhruba 20 stupňů Celsia. Užijte si neděli a sluníčko, dokud to trvá. Víme, jak se jezdí tady. Pozor, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hlinskem u kamenolomu Podhůra probíhají trhací práce. Může to být třeba dvakrát do měsíce na 20 minut a silnice může být uzavřena. Pokud tedy uvidíte červenou, není to porucha, ale odstřel, tak v autě moc neposkakujte. Částečné omezení bez nutnosti objížďky nás čeká v Lošticích, ulice Hrnčířská, opravují se chodníky a sítě pro nové domy. Počítejte právě tady se zúženou silnicí. Projedete sice po volné části, ale nohu z plynu tam radši sundejte. Dobře, dojeďte i v neděli.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
0: Nejlepší hudební výběr.

právě hraje Rádio Hana a dnešek patří těm nejdůležitějším bytostem, našim maminkám. Velký pozdrav posíláme paní Dagmar, která nám psala, že místo oslav právě slouží dvanáctku v nemocnici. Dagmar, jste hrdinka dne. Vy ostatní nezapomeňte své domácí dispečerky pořádně obejmout. Můžete je vzít třeba do parku Michalov v Přerově na muziku. Krásný svátek matek všem maminkám, maminám i maminečkám přeje Rádio Hana, váš nejlepší hudební výběr.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce. Těší

0: polovinu. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
4: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.

0: o čem se píše?
1: Díky, že nás posloucháte taky v neděli 10. května.
0: O čem se píše?
1: Olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella dopil Belgii. Na prestižním mezinárodním festivalu zazářil v konkurenci 15 zemí. Pod vedením Janči Sinkové si sbor odváží hned dvě první místa s vyznamenáním. Díky absolutně největšímu počtu bodů navíc Campanella dostala tu čest vystoupit na závěrečném gala koncertu. Obrovská gratulace k úžasné reprezentaci našeho kraje. Podrobnosti najdete právě na webu olkraj.cz. Pokud milujete tradice, poznačte si v kalendáři sobotu 16. května. Hanácké náměstí v Kroměříži se promění v pestrou přehlídku krojů, tance i řemesel. Vstup je zdarma a podrobnosti na webu města Kroměříž. Na konci května se máme na co těšit, hlavně pokud jsme labužníci. 29. a 30. květen ožije město Prostějov festivalem dobrého jídla. Podrobnosti hledejte na webu města Prostějova.
0: Víme, o čem se píše.
1: Teď už jít za hitem. Buďte s námi.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
2: Radio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 000 korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
2: Sport. V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte, a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několikametrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
3: Počasí. V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem. Zdravím za volant, stavební úpravy, silnice a částečně omezení teď mezi Hanušovicemi a Malou Moravou. Silničáři opravují silnici druhé třídy, pokud budete kličkovat, tak pomaličku. Pozor si dejte taky při stavbě nového chodníku, je to přímo na návsi v Moravičanech. Silnice je tam částečně uzavřená, mezi dělníky projíždíme opatrně, ať se všichni dostanou domů, ale je neděle, vypadá to, že to spíš bude platit od zítřka. Šťastně dojeďte.
1: Rádio Hana.

0: dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
2: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí.

Neděle odpoledne a nahané to dneska vže emocemi. Na Andrově stadionu Sigma právě teď nahání Bohemku a v Šantovce se zase rozhoduje, která kráska se stane novou Miss. Naše faninka Zdenka nám

0: je u toho s vámi a hraje ten nejlepší hudební výběr.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Lintel, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Hana.

Nábřehu či Mrsklesích, kde maminkám zaspívá Honza Mlčoch hity Karla Gotta. V Lutíně Třepčíně vrcholí hody, kde se od 4 odpoledne můžete těšit na legendárního železného Zekona. A ve Velké Bystřici to dnes žije folklorem při slavnosti kroje a selských trzích. Máte-li chuť na něco ostřejšího? Na hradě Sovinci duní rytířský turnaj s nefalšovanými souboji na meče.

0: Jiného Řízkobraní. Večer pak můžete zakončit v olomouckých divadlech nebo v kině Metropol na pokračování hitu Ďábel nosí Pradu. Užijte si tuhle nabitou neděli, teď už hit za hitem.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz.
2: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
3: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
2: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
4: Rádio Hana.

rádio je Rádio Hana. Držíme tempo, hrajeme hit za hitem a každou chvíli vám přivezeme čerstvé zprávy, počasí i dopravu. Zůstaňte s námi, ať vám nic neuteče. Rádio Hana.

0: právě teď a pro vás zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
2: Krásnou neděli všem fanouškům fotbalu. Pokud dnes plánujete vyrazit na tribuny, máme pro vás přehled, kde se bude bojovat o body. V Šancelize jde do tuhého. Sigma Olomouc hostí od 15 hodin na Andrově stadionu Bohemians. V nižších soutěžích nás pak čeká pořádná porce zápasů od 16:30 odpoledne. V Šumperku se představí nový Děčín a v páté lize vyběhnou týmy ve Velké Bystřici proti Losinám nebo rezerva Uničova proti Postřelmovu. Regionální derby neberou konce ani v 6. a 7. lize. Napínavé to bude v Dolanech proti Příkazům, v Hodolanech proti Milu nebo v souboji o Prostějov mezi Mostkovicemi a Hanou Prostějov. Tak si to užijte, fanděte slušně a uvidíme se u klobásy.
1: Počasí.
3: Čeká nás slunečný den. Neděle bude polojasná až skoro jasná. Odpoledne od jeho západu mraky, možná přehánky nebo bouřky. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Historický rekord pro dnešek je 27,5. Je z roku 2024, možná bude překonán. Slabý jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. Užívejte neděli. Zdravíme za volant. V Olomouci 3 etapy na ulici Pražská, počítejte s omezením. Úplná uzavírka platí na Klimeckého i za školou. Vozidla stavby a částečný zábor čekejte na Zejerově v Olomouci. Aktuální kompletní přehled mapuje taky Olomoucký report. A vy i v neděli dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: vás zdraví u nedělní siesty. Pokud hledáte tip na výlet na hradě Sovinci, se právě teď rytíři řežou palcáty, ideální podívaná pro celou rodinu. A jestli je na vás moc vedro na hrubé vodě, mají pod sjezdovkou schovanou obří hromadu sněhu. V květnu tomu říkám pořádný ice management. Jo, a když jsme u ledu, zítra u nás začíná speciál k hokejovému mistrovství světa. Rádio Haná vám míchá ten nejlepší hudební výběr.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: Kaufland. Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a neb super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou 22. a 23. května.

0: Rádio Haná. Životní styl.
1: Taky to tak máte, že napití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně po malých doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát tak jednu. Na zdraví a hezký poslech.
0: Baví nás bavit vás. I v neděli odpoledne.
2: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Radio Haná.

to z rukávu, na Rádiu Haná teď pošleme další hit za hitem, ale hned potom vám prozradíme, co nového se šustlo u nás v kraji. Buďte v obraze, zprávy už se chystají, Rádio Haná.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
4: Hlas lidu.
3: Jak se děti v Olomouci dostávají do školy? 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo, ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok.
5: Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Český tým prohrával po první třetině 0-2 po brankách Viliho Saariervyho a Akuaretyho. Ale ve druhé části smazali ztrátu Dominik Kubalík, který využil přesilovku 5-3, a David Tomášek. V 55. minutě rozhodl v početní výhodě Mik Kolechtonen. Zápas hodnotí pro naše rádio útočník Matyáš Melovský.
6: Začali jsme špatně, Finové nám utekli. Myslím si, že to je hodně za mnou, za mojí lineou. Úplně jsme nechytli ten start a oni nám tam dali dva góly a potom už to těžce dohánělo. Tak řekli jsme si, že takhle to nejde, musíme víc bruslit. Finové nás přehrávali v těch osobních soubojích, takže zlepšit ty osobní souboje a dorovnat tu intenzitu, kterou oni hráli. Jsme museli něco změnit a povedlo se nám to, ale potom hodně vyloučení a Finové pak dali góla z přestřelovky a to rozhodlo ten zápas.
5: Říká útočník Matyáš Malovský. Tolik nedělní čerstvé zprávy, díky, že jste s námi a pěkný zbytek víkendu.
1: Počasí.
7: Víme, jak bude vstup do nového pracovního týdne ve znamení deštníku. V pondělí nás čeká přibývání oblačnosti od západu další dešť. V dalších 24 hodinách může spadnout zhruba 25 mm srážek. Noční teploty kolem 10, přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Ovšem neděle, ta zůstane nádherná, skoro jasno až polojasno. Teploty minimálně 23 až 27. Pokud se dneska chystáte kličkovat Olomoucí, mám pro vás pár míst, kde to bude chtít pevné nervy a dobrý odhad. Úplná uzavírka a stopka pro auta i chodce, ulice Luční a Chválkovická, kopou se plynovody. Radši jeďte jinudy, ať neuvíznete mezi trubkami. Stejná situace, totální stopka kvůli rekonstrukci plynu, Šafaříkova, Řezničkova. Pokud projíždíte Dobnerkou, připravte se taky na uzavírku, tady nás to bude trápit ještě nějaký ten pátek. A připomínám Švýcarské nábřeží, tady je provoz částečně omezený, značení v jednom pruhu, zrovna když zásobují stavbu. Dojďte včas a bezpečně.
1: Rádio Hana.

ladíte Rádio Haná a my moc dobře víme, že po výletě člověku vyhládne i v zatáčkách. Na olomouckých Poděbradech právě teď frčí řízkování 2-0 a mají tam prý i vege verze pro ty, co masu zrovna nefandí. Takže pokud se jako náš fanoušek Jirka zrovna kocháte panoramaty, zastavte se tam na jeden pořádný řízek. Dobrou chuť a klidný návrat domů vám přeje Rádio Haná, nejlepší hudební výběr pro vaše bříška i uši.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana.
1: Vaše věrné rádio.

0: zdarma. Když něco, tak Allegro.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
5: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Haná.
10: Rádio pro Olomouc a Střední Moravu. Střední Moravu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 130. den tohoto roku, neděle 10. května, svátek mají všechny blaženky. Hlavní velitelka domácnosti, ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, profesionální hledačka ztracených věcí, chodící encyklopedie a navigace. Jediný člověk, který doma ví, jak funguje pračka. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáry a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší Československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem.
0: Sport.
3: Na ledě olomouckých Kohoutů je pořádně živo. Do kabiny Mory přichází nová posila, útočník Martin Štohanzl, 27-letý kmenový hráč Hradce Králové, který v minulé sezóně ovládl bodování v prvoligovém Kolíně, se už na Hané zabydluje a neskrývá nadšení z místní atmosféry. Víme, že se Martin nejvíc těší na pověstné olomoucké fanoušky. Tentokrát už je totiž bude mít v zádech a ne proti sobě. Sestavu doplní i další nováčci Michal Tomeček a Michal Touč, takže se v nové sezóně máme na co těšit. Podrobnosti najdete na olomouckém Reportu. Tolik další čerstvé zprávy z naší redakce. Vedle přes rameno už vidím další našlapaný playlist našeho rádia, tak si dáme ještě počasí a dopravu a jdeme na to. Přeju krásnou neděli.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v neděli.
0: Počasí.
4: Dnešní neděle láká ven, teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsiám, skoro jasno až polojasno. Je to rozdíl oproti historickému minimu z roku 1782. Tento den bylo minus 2. Zlom přijde v pondělí, od západu se zatáhne, dorazí přehánky a bouřky, teploty klesnou na zhruba 20 stupňů Celsia. Užijte si neděli a sluníčko, dokud to trvá. Víme, jak se jezdí tady. Pozor, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hlinskem u kamenolomu Podhůra probíhají trhací práce. Může to být třeba dvakrát do měsíce na 20 minut a silnice může být uzavřena. Pokud tedy uvidíte červenou, není to porucha, ale odstřel, tak v autě moc neposkakujte. Částečné omezení bez nutnosti objížďky nás čeká v Lošticích, ulice Hrnčířská. Opravují se chodníky a sítě pro nové domy. Počítejte právě tady se zúženou silnicí. Projedete sice po volné části, ale nohu z plynu tam radši sundejte. Dobře, dojeďte i v neděli.
0: Rádio Hana.

Máte Rádio Hana a dneska jsme v Olomouci, prostě nejlepší na světě. Náš sbor Campanella v Belgii totálně převálcoval 15 zemí a veze domů hned 2 zlaté medaile. Gratulujeme všem zpěvákům i Janě Sinkové. V Neerpeltu z vás museli mít zamotanou hlavu. My jim k tomu světovému úspěchu hrajeme na dálku a vy s námi zůstaňte u té nejlepší.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Je čas vyvrátit mýtus a nebo potvrdit pravdu se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. Co myslíte, jak to dopadne? Ve vysílání je s námi mluvčí Lucie Mikisková. Ahoj, Luci.
2: Ahoj, Luci, a zdravím všechny posluchače.
1: Luci, dáme si trochu drsnější téma. Na chatě cirkulárka, nebo doma, nedej bože, sekáček na maso. Ono se to může stát, že si člověk amputuje prst. Říká se, že amputovaný prst patří na led a potom se dá přišít zpátky. Je to pravda nebo mýtus?
2: Je to pravda, ale má to svůj určitý postup, který musíme dodržet opravdu správně, tak, aby byl ten prst potom dále použitelný k přišití tomu pacientovi. To znamená, pokud prst někde najdeme, ležel většinou teda na zemi, jak říkáš, cirkulárka a podobně, jsou tam obliny, prach, špína, takže nejlépe opláchnout pod studenou vodou, poté dát do nějakého sáčku uzavíratelného, pokud možno, a pak až ten sáček vložit do sáčku, kde bude led nebo nějaká hodně chladná voda, a potom předat záchranu. Ti ho vlastně povezou takzvaně ve visu, aby se někde neotlačil ten prst, a předají ho potom chirurgům a ti už se samozřejmě rozhodnou, jestli je možnost ten prst přišít či nikoliv.
1: Slyšeli jsme, že amputovaný prst se má opláchnout, umístit do sáčku se studenou vodou nebo na led a zvýšíme šanci na jeho záchranu. Tahle pravda je potvrzená.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Tady je Rádio Haná.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 tisíc korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
0: Sport.
2: V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte, a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
0: Počasí.
3: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem. Zdravím za volant, stavební úpravy, silnice a částečně omezení teď mezi Hanušovicemi a Malou Moravou. Silničáři opravují silnici druhé třídy, pokud budete kličkovat, tak pomaličku. Pozor si dejte taky při stavbě nového chodníku, je to přímo na návsi v Moravičanech. Silnice je tam částečně uzavřená, mezi dělníky projíždíme opatrně, ať se všichni dostanou domů, ale je neděle, vypadá to, že to spíš bude platit od zítřka. Šťastně dojeďte.
0: Radio Haná.

0: Je neděle 10. května, večer se krade do ulic a Radio Hana vás nenechá ve štychu. V Tramtary právě začíná Skleněný zvěřinec a v Moravském divadle voní kytice. Tak pozor, ať nikoho nezmáčknete. A vy ostatní, co už máte jako většina našich fanoušků na Facebooku nohy na stole a relaxujete u dobré kávy, nechte nás hrát dál. Radio Hana vám i k tomu večernímu vypnutí namíchá ten nejlepší hudební výběr.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Hlídka Rádia Hana vám veze nový Šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový Šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
2: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudba.

0: O čem se píše?
1: Díky, že nás posloucháte taky v neděli 10. května.
0: O čem se píše?
1: Olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella Dopil Belgii na prestižním mezinárodním festivalu zazářil v konkurenci 15 zemí. Pod vedením Janči Svinkové si sbor odváží hned dvě první místa s vyznamenáním. Díky absolutně největšímu počtu bodů navíc Campanella dostala tu čest vystoupit na závěrečném gala koncertu. Obrovská gratulace k úžasné reprezentaci našeho kraje. Podrobnosti najdete právě na webu olkraj.cz. Pokud milujete tradice, poznačte si v kalendáři sobotu 16. května. Hanácké náměstí v Kroměříži se promění v pestrou přehlídku krojů, tance i řemesel. Vstup je zdarma a podrobnosti na webu města Kroměříž. Na konci května se máme na co těšit, hlavně pokud jsme labužníci. 29. a 30. květen ožije město Prostějov festivalem dobrého jídla. Podrobnosti hledejte na webu města Prostějova.
0: Víme, o čem se píše.
1: Teď už hit za hitem. Buďte s námi.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Haná. Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května. Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Tady je rádio.

Na Rádiu Haná vezmeme zpátky do zlatých osmdesátek. A protože jedna dekáda nestačí, v 9 večer to rozbalíme s největšími hity 90. let. Večerní retro jízda startuje už brzy, tak nás laďte.

0: Francouzsky. Německy. Španělsky. Italsky. Nebo i korejsky.
1: Open Gangnam Style.
0: Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.

0: Čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce. Rádio Haná.

0: soutěže nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů. O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Jsme Rádio Haná.
1: Hezký večer.

0: Rádio Hana. 90ky v 9. Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger, a má povolení vysílat.
1: Když se bezohledný mediální magnát pokouší destabilizovat světovou ekonomiku přípravou střetu dvou velmocí, jen aby zvýšil zisk svého podniku, musí zasáhnout Bond a zabránit rozpoutání třetí světové války. I takový je děj bondovky z roku 1997 a nás dnes čeká další hudební dobrodružství, o které se postará Sheryl Susan Crowe, americká zpěvačka, kytaristka a devítinásobná držitelka prestižní hudební ceny Grammy.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Stejně jako v bondovce Vyhlídka na vraždu, i tady najdeme českou stopu. Stíhačka, kterou pilotuje Bond v úvodní scéně, není MiG, ale L-39 Phoenix, původem z Československa, tedy český název, tak jak jsme tady u nás zvyklí, normální Albatros. No a teď už píseň o tom, že zítřek nikdy neumře. Tohle je bondovka z 97. Tohle je Sheryl Crowe, Tomorrow Never Dies.
0: Nejlepší bondovky všech dob poslouchá

Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Přejeme

0: Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: 130. den tohoto roku, neděle 10. května, svátek mají všechny blaženky. Hlavní velitelka domácnosti, ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, profesionální hledačka ztracených věcí, chodící encyklopedie a navigace. Jediný člověk, který doma ví, jak funguje pračka. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáry a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší Československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog Olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
0: Rádio Haná, kalendárium. Město nebo vesnička, my jsme vaše jednička. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme konceptním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat.
3: It's gonna be loud. Duh.
2: Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
4: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
5: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
6: to je moje.
5: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprostného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Radio Hana.

0: Hana. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Radio Hana.
2: Olomouc, Valmez a Kroměříž.
3: Nejlepší hudební výběr.